0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej. Letos o prázdninách se novým albům docela dařilo a my si některá z nich představíme právě teď v našem hudebním pořadu Playlist Music. Já jsem Standa Čeněk a jsem moc rád, že posloucháte a budu vás provázet těmi následujícími zhruba 50 minutami, ve kterých nás čeká jenom ta nejlepší muzika. Začíná Playlist Music.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

Jak se tak dívám na seznam dnešních novinek, tak to bude opravdu tak říkajíc letem světem, protože já tady pro vás mám třeba americkou partu Five Finger Death Punch, taky tady bude německá Xandria nebo australští Airborne. Pak jsem si pro vás nachystal nové album legendárních Accept a ze Slovenska sem přijdou horký žeslíže. O novém albu poděbradské kapely Rimortis, tak o tom jsme mluvili už minule. Pojďme si tedy na úvod představit další novinku z tohoto alba. Rimortis a Stroj času. Je to parádní muzika.

0: co byste fakt měli slyšet. Fakt měli slyšet. Playlist Music, nová hudební alba. Playlist Music.
1: Five Finger Death Punch slaví 20 let existence a rovnou k tomu přidávají své 10. studiové album. Novinka se jmenuje Legacy a už samotný název napovídá, že se americká metalová parta tentokrát trochu ohlíží za tím, co za 2 dekády vybudovala. Kytarista Zoltán Bátory ale zdůrazňuje, že nejde o návrat do minulosti nebo recyklování starých nápadů. Legacy má být především obrazem toho, čím jsou Five Finger Death Punch dnes, tedy kombinací tvrdých groove metalových riffů, výrazných refrénů a emocí, které Evan Moody rozhodně neumí podávat polovičatě. Je to zároveň 2. řadové album natočené v současné sestavě s Andym Jamesem, Chrisem Kelem a Charliem Engineem. 20 let na scéně, 10. deska a kapela, která pořád přesně ví, pro koho hraje. Tohle jsou Five Finger Death Punch a jejich Legacy.

Němečtí symfonik metalový Xandria přicházejí s novým albem Eclipse. 11 skladeb má nabídnout jednu z nejpestřejších podob téhle kapely za celou její kariéru. Vedle typické filmové orchestrace a výrazných metalových riffů se tentokrát objevují i moderně podladěné kytary, elektronika, keltské motivy nebo naopak komornější rockové pasáže. Eclipse navazuje na album z roku 2023, které bylo pro Xandrii zásadním restartem a představilo novou sestavu. Teď už kapela působí mnohem usazeněji a novinka má být přímočařejší, kontrastnější a také textově otevřenější. Pokud tedy máte rádi symfonický metal, který se nebojí překročit svoje tradiční hranice, nové Xandrii určitě stojí za to dát šanci.

0: Australští Airborne jsou zpátky s novou deskou. Jejich 6. studiové album dostalo jednoduše název Airborne a podle frontmana Joela O'Keefeho má představovat koncentrovanou esenci všeho, čím si tahle kapela za svou kariéru získala fanoušky. Na albu najdeme 12 skladeb a zajímavostí těch je hned několik. Při nahrávání Airborne využili také technické vybavení, které v minulosti patřilo AC/DC. Na přípravě materiálu se podílel Bryan Adams a deska je zároveň poctou zesnulému Lemmymu z Motorhead. Takže žádné velké experimentování, Airborne dál sází na přímočarý, energický rock'n'roll a přesně takhle zní i jejich nová deska, Airborne.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music.

Nových Alp se nám do dnešního pořadu sešlo o něco více než obvykle, tak se možná ani nedostaneme k aktuálním singlům a k tomu, co se chystá, ale nevadí. Pojďme dál, protože slovenští Horkýže Slíže jsou zpátky s novou deskou. Po 5 letech vydávají album s názvem A čarovné slovíčko, na kterém smíchali několik let staré nápady s úplně čerstvým materiálem ze zkušebny a studia. A pokud čekáte, že kapela po letech dospěla a začala se brát smrtelně vážně, tak vás asi zklameme. Horkýže Slíže dál sázejí na svou osvědčenou kombinaci punkrockové energie, chytlavých refrénů, slovních hříček a absurdního humoru. Frontman Kuko ostatně novinku s nadsázkou označil za jejich nejlepší album za posledních 5 let, což je vzhledem k 5leté pauze od poslední desky argument, se kterým se těžko polemizuje. Nové skladby kapela představuje také na čarovném tour 2026 a my si teď můžeme připomenout, proč Horkýže Slíže patří už dlouhá léta k nejvýraznějším jménům slovenského punkroku.

0: Best Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet. Pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music.
1: Co byste fakt měli slyšet? Playlist Music, nová hudební alba. Playlist Music.
2: Neuvěřitelných 50 let na scéně slaví němečtí Accept opravdu ve velkém. Na výročním albu znovu nahráli 19 zásadních skladeb ze své historie a přizvali si rovnou 50 hostujících muzikantů. Ano, slyšíte správně, 50. Není to tedy žádná druhá liga, ba právě naopak. Ve skladbě Fast as a Shark se objevují Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan a Mikey D. Do nové verze Balls to the Wall nastoupili Rob Halford, Matthias Jabs, Rex Brown a Jason Bold. A mezi dalšími hosty najdeme taky Tobiase Forge, Billyho Corgena, Hensiho Kirsche, Sebastiana Bacha, Joe Lee Turnera a spoustu dalších. Nové album tak není obyčejná výběrovka, ale poctivě znovu natočená oslava kapely, která ovlivnila několik generací metalových muzikantů. A teď už jedna z těch nejslavnějších skladeb samozřejmě v novém aranžmá.

Američtí symfoničtí metalisté Camelot jsou zpátky se 14. studiovým albem. Kapela, jejíž historie sahá až do roku 1987, tentokrát rozehrává temný příběh duše uvězněné ve světě masek, rozbitých vzpomínek a psychologického utrpení. Hlavní postava bloudí chodbami tajemného Ravenhillu a hledá pravdu, vlastní identitu a vykoupení. Hudebně Camelot žádnou revoluci nechystají a vlastně ji ani nepotřebují. Nové album nabízí přesně to, v čem je tahle kapela silná. Výrazné melodie, mohutné symfonické aranže, gotickou atmosféru a pořádnou dávku dramatičnosti. Novinka tak míří především na fanoušky, kteří mají rádi Camelot právě jako velkolepé temné metalové divadlo.

Posloucháte Playlist Music a já tady mám ještě jedno nové album, které bych vám rád představil. Natalie Imbruglia se po 5 letech vrací s novým albem Algorithm. Je to její 7. studiová deska a tentokrát se tahle zpěvačka, kterou většina posluchačů pořád nejrychleji pozná podle hitu Turn, vydává trochu jiným směrem. Směrem k elektronickému a tanečnímu popu. To album vyšlo 4. září a Natalie se na všech skladbách podílela taky jako spoluautorka a spoluproducentka. Zkrátka tohle je nová etapa její kariéry. Tak si pojďme poslechnout jednu ukázku z nové desky.

0: tímto bych uzavřel kapitolu nových desek a pojďme na hudební ohlédnutí.
1: Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
0: Téměř přesně před 50 lety se začal psát příběh jedné z nejslavnějších skladeb amerického roku. V září v roce 1976 vyšla jako první singl kapely Boston skladba More Than Feeling. Jejím autorem byl Tom Scholz a právě tahle píseň pomohla nastartovat fenomenální úspěch debutového alba Boston. A 18. září vstoupila také do americké hitparády Billboard. 50 let a pořád jedna z těch skladeb, které poznáte během několika vteřin, to je dnešní hudební ohlédnutí Boston More Than Feeling.

to je pro tentokrát z Playlist Music ode mě úplně všechno. Na závěr jsem pro vás nachystal ještě aktuální stouny. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Rostobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes podíváme zpátky do minulosti na to, co se odehrálo ve 38. týdnu a jaký události významně ovlivnily hudební dění. Takže já vám přeji teď dobrý zvuk a mějte pěkný poslech.

17. září roku 1991 dala kapela Guns N' Roses současně na trh více jak 4 miliony kopií svých alb Use Your Illusion.

18. září roku 1970 zemřel Jimi Hendrix v Londýně na neúmyslné předávkování léky a roku 1983 se kapela Kiss poprvé objevila bez make-upu, a to v rozhovoru pro televizi M.

My se teď společně podíváme na 19. září. 19. září roku 1946 se narodil John Coughlan, bubeník kapely Status Quo. Roku 1963 se narodil Jarvis Cocker, zpěvák kapely Pulp a roku 2005 se kapela Status Quo dostala do Guinnessovy knihy rekordů s největším počtem hitů v britské hitparádě a celkem jich tam měli 61.

20. září roku 1972 byli zatčeni Paul a Linda McCartney, a to již podruhé za 4 týdny zadržení konopí.

Stále posloucháte pořád slavná hudební výročí a my se teď podíváme na 21. září. Roku 1947 se narodil Don Felder, kytarista a zpěvák kapely The Eagles. Roku 1954 se narodil Phil Taylor, bubeník a také dřívější člen kapely Motorhead. Roku 1972 se narodil David Silveria, bubeník kapely Korn. Roku 1972 se narodil Liam Gallagher, zpěvák kapely Oasis. Roku 1977 se narodil Sam Rivers, kytarista kapely Limp Bizkit. A roku 1991 se kapela Status Quo zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Pozor, nesplecem se, je to tady znova. Zapsali se tam s tím, že během 12 hodin stihli odhrát 4 koncerty, a to v různých městech. Takže koukal jsem na ty města, mám je tady vypsaný, byly docela daleko od sebe, takže klobouk dolů.

Tak a my se jdeme vrhnout na poslední událost a ta se stala 23. září roku 1949, kdy se narodil vám všem známý americký zpěvák a textař Bruce Springsteen.

0: Je čas, abychom se spolu rozloučili, takže já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě, tudíž zde na rádiu Hej. Ahoj.
1: Hej rádio. Hej rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, ničím samozřejmě nerušené, příjemné při dobré kávě, stejně tak jako tady u nás v pardubickém studiu už. Ranního éteru, ranního proudu. Třetí minutka po celé, po šesté raní. Amaranč, to je muzika, která startuje a nastartovala dnešní ranní éter, který vám všem do České republiky přináší stavební holding Enteria Pardubice, H-Centrum Sportovní Relax, ale také hokejová hala Enteria.

Je krásné vidět, jak nás posloucháte, konkrétně ve firmě Chládek Tintěna Pardubice. Petr Bednář, to je skalní fanda, my mu tady říkáme takovým hokejovým jménem Petr Bednarčuk. To byl střední útočník slovenské ligy.

0: Lenka přichází pomalu, ale jistě do studia ranního éteru, ranního proudu. Sebou v ruce nese hrníček, nevím, co to máš, ty co?
1: Čaj.
0: To je čaj, hezmánkový čaj a lupinky z jahod. Ty vole, kde sehnala jsi teď jako jahodu, co? Mražáku. Dobrý, tak jo, Lenka, aktuálně počasí už teď.
2: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme za jahody a každopádně jdeme do další skvělé muziky Gamma Ray.
3: Radio Hey!

Německá sestava Kamerej těsně před půl sedmou. Dobré ráno, hezké ranko vám všem. V Německu zůstáváme i nadále, jak se říká, ještě Halloween. Ale pozor, dorazí i Rammsteini.

Dámy a pánové, posloucháte nejžavější novinku od kapely Halloween Universe. Krátce po půl sedmé. Současný hit z Německa od tyhletý party.

Deutschland, Rammstein, krátce po půl sedmé. No a Moravskou Třebovou projíždí v tuto chvíli náš posluchač Aleš, tedy nikoliv náš kolega Aleš, ale posluchač, který frčí dál přes Moravskou Třebovou a poslouchá a zdraví nás do ranního studia. My zdravíme taktéž.

Hezké ranko vám všem z Českých Budějovic přeje kapela Sehraná, velmi dobře sehraná, kapela Seven. A my vás tímto také zveme na jejich koncerty.

Další parádní parta, Rebel Heads. No a my se dostáváme k 7. hodině raní. A těsně před celou se podíváme do Kutné Hory. Proč to říkám? Protože právě tam odsud jsou rybičky 48.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, přátelé, dámy a pánové, startuje další čas, další hodina, kterou vám přináší nikdo jiný než stavební holding Enteria Pardubice, Ronnie Atkins, tak to je ta muzika, která startuje.

Nám krásně utíká, letí to za okamžik, za malý okamžik, za malou chvíli, 7:45, Lenka znovu dorazí s počasím, jaké nás čeká právě dnes. Solar Arctica, to je muzika, kterou posloucháte, kterou poslouchat budete, teď už tam máte Lordi.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Radio Hey!

Naší parádní muzika Divo Spring těsně před půl osmičkou, ano, půl osmou, hezké ráno vám všem. Green Day, to je muzika, kterou nabídnu už za malou chvíli, ale pozor, dopravní nehoda D8, 15 km směr Praha. Dochází tam i ke zdržení, počít

Parta, kterou asi nemusíme označovat ani zmiňovat, ale proč to neříct, Iron Maiden, no a my se blížíme už časem, také ke 7:45. Hezké ráno vám všem. Ranní radze, ranní proud s vámi je z pardubického studia. Except to je další skvělá muzika, naše nabídka.

0: Prahy.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you.

Dámy a pánové, my jsme zpátky, jak se říká v éteru, fajně. Tohle byli Piráti 44, tady a teď. A my frčíme do finálové části, poslední hodiny tedy. No a startuje také partá kapela Volbeat.

nadupaní volbíti, které dobře znáte z ranního eteru, z ranního proudu, Rádia Hej. My jsme dnes krátce po šesté nasadili také úžasnou novinku, hitovku od Halloween Universe. No a vy jste někteří zareagovali, protože někteří jste to zaslechli jenom krátce, pak jste třeba frčeli do práce a píšete mi poměrně hodně vzkazů, Mildo, zkus to zopakovat, bylo to úžasný, hele, tak já to dávám znova, vychutnejte si to, protože je to mazec, Halloween.

Ano, stejně tak, jak to říkáte, je to mazec, je to masakr. Skutečně čerstvě rozbalená novinka a parádní Halloween. Když si dáme počasí s Lenkou,

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme za námi společný dnešní poslední break, co se týká počasí, no a my frčíme do muziky Hammerfall.

Co se týká dopravy, to sledujeme, dálnice jsou řízné, jezdíte pohodově, prosím vás, hlavně dodržujte tu bezpečnou jízdu, co říkal a zmiňoval také Honza Riedl v tomto týdnu. Koukat přes volant dopředu, nikoliv doleva ani doprava, už vůbec ne dozadu.

dnešní Lemikl Mistr. No a my řežeme 8:30 se skvělou lajnou muzikou Raní letr, raního proudu, který vám přináší stavební holding Enzeria Pardubice. No a pokud tam právě vy chcete, nebo ty chceš dělat, tak není nic jednoduššího, než se mrknout na velkáparta.cz.

to tak, Time Machine. V hraním eteru, v hraním proudu. Nás čeká poslední informace a za ní si skočíme aktuálně do Prahy. Za malý okamžik.

Dámy a pánové, tu poslední informace našeho dnešního ranního éteru, ranního proudu. Míříme do Pařížské ulice v Praze, kterou většina z vás rozhodně zná. Těžko tam půjdeš koupit rohlík, ale kabelku za 60 koupíš.

Ano, je to tak, ale v tuhle chvíli k mání bude mimořádná nemovitost v této ulici. Na prodej míří budova v pražské Pařížské ulici, jejíž hodnota se odhaduje na více než 1 miliardu korun. Novinky.cz.

Hey, Kamelot, úžasná muzika, samotném skoro závěru. My se nacházíme už víte kde, jo? Teďka. Ano, Karle, chceš to říct, co? Ne, no ještě nemůžeme takhle tyhle slova používat před devátou. Nalej mě kafe. Co? Vše konec. Ano, my končíme, my se s váma loučíme, byli jste úžasný, skvělý, my vám tleskáme. Nezapomeňte, že v dalším týdnu nás čeká jubilejní díl Krajánku, jo? S Peťou Martinákem přijde mraky hlasů a jeden, který byste už nečekali. A ten tady bude, a to bude famózní hlas. Jinak s tímhle 50. dílem Krajánku míříme znovu s rádiem Hej Praha na východ Čech. To se dozvíte postupně v raním éteru, kdeže s vámi budeme přímo live a vy s námi.

Každopádně by s námi měl být dnes po deváté také Aleš Konopka, Opava. Tam se dělali sušenky, ne? Opavia, ne? Nebo co to bylo, Karle? Karle, co?

Tak my se takhle podíváme do davu, kolik vás tady ještě je, kolik vás tady zůstalo, jestli to má smysl ještě nastavovat. 6, 5, to je 11 a 1, 12. Hele, prostě ještě tady jste, budeme říkat. Tak jdem! Ale chci vás vidět, jo? A chci vás slyšet. Nechrápejte u toho. Jdeme!

jako jedno, my jsme hej.

0: iRadio.cz.
1: Krásné dopoledne ještě jednou, snad se nám to už teď povede. Měli jsme tady asi nějakého šotka, nějaká závada, tak snad teď už to bude dobrý. Doufám, že mě dobře slyšíte tady z opavského studia a přeju vám pořádně nabitý čtvrtek a taky všem rockerům a rockerkám krásný poslech našeho éteru rádia. Hej, doufám, že máte po ránu správně naladěné přijímače, protože před námi jsou další hodiny plné té nejlepší rockové muziky. Ať už dneska makáte v dílně, sedíte v kanclu nebo držíte volant na dálnici, my vás v tom nenecháme sami. Dneska dopoledne vás čeká pořádná porce poctivého roku, prověřených klasik i ostatních kousků a dalších, možná ještě i ostřejších, u kterých prostě nejde nechat volume dole. Samozřejmě probereme, co je nového a co se děje ve světě rockových legend. Mrkneme na silniční dopravu, ať se nikdo z vás, co jste za volantem, nezasekne, a hlavně budeme sázet jeden hit za druhým.
0: iRadio.cz.

0: Počasí.
1: Dnes bude velká oblačnost. Na mnoha místech déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. V tisíci metrech kolem 10 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: rádiu Hey Edguy. Máme zhruba 4 minutky po půl. Po půl desáté stále ladíte rádio Hey. A teď už tady máme dopravní expres s Martinou.
1: Dopravní expres.
2: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 15-minutové zdržení mezi stým 83. a stým 90. kilometrem. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí na 6. kilometru, počítejte s 20 minutami navíc. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh v opačném směru ve směru na Ruzyni brzdí mezi Vescem a exitem Ořech. Na vině je silný provoz, občas dochází k blokovému odbavování v tunelech. A dvě nehody se vyšetřují na dálnici D11 na Jaroměř v úseku dopravního omezení na 61. a 62. kilometru. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Dvě osobní auta a jedno nákladní havarovalo na 24. kilometru dálnice D8 na Prahu. Okolo projedete s 15 minutami navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, Martino, za tyto důležité informace pro naše posluchače za volantem. No a já mám tady ještě jednu dobrou zprávu pro motoristy. Ceny benzínu v podstatě zastropovány jsou, přátelé, protože na ten cenový totem se na displeji více jak 99,90 stejně nevejde.
3: Hey, hey, hey, radio, hey, radio.

0: Hejradio.cz.
1: Tak dámy a pánové, pokračuje dopolední éter. Jsou tady další informace a ty budou o tom, kdo má dneska svátek, kdo má jmeniny, kdo pak, kdo? Jaromír, já už to tady vidím v kalendáři, protože dneska máme 24. listopadu. Září samozřejmě. Nevím, kam jsem se dostal na listopad už. No, asi už se těším na Vánoce, nebo co. I když ty jsou samozřejmě až prosinci, jo, aby to teda dávalo smysl, no, tak ještě to jsem to teda narovnal. Každopádně, pojďme se tedy vrátit k těm Jaromírům, kamarádi. Pojďme se podívat na původ a význam jména. Mužské křestní jméno Jaromír má slovanský původ. Jméno má velmi hlubokou historii, která sahá až ke staročeskému slovu jarý s významem bujný, také silný nebo prudký dokonce, představte si. Druhá část jména mír se překládá jako mírný nebo mírnící. Význam jména Jaromír je tak silný, bujný nebo ten, kdo dokáže zmírnit, usměrnit svoji sílu. Jméno má i archaickou verzi odvozenou z němčiny. Jaroměr. Jméno by se pak překládalo jako slavný svojí silou. Takže takový prostě bijec. No a co se týče teda počtu, kolik bychom měli mít Jaromíru, tak Centrum.cz tady píše, že Jaromíru máme 34 618 a tudíž by se zařadili na 32. místo, co se týče tedy nejčastějších používaných jmen u nás v České republice, tedy tohoto žebříčku. Všechno nejlepší přejeme všem Jaromírům, gratulujeme, přejeme hlavně zdravíčko, kucí, užijte si to dneska, no a klidně si dejte nějaký toho frťánka na zdravíčko. To se může, jeden frťán na zdraví se může, jeden ráno, jeden v poledne a jeden třeba večer.
0: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: doufám, že vaši taky. Nazaret, Holiday, tedy prázdniny nebo den volna, jak chcete. Když já můžu mít listopad, proč bychom nemohli mít dneska taky den volna, že jo, prázdniny. Ale přátelé, tak před chvíličkou jsem mluvil s naším panem ředitelem, tak ta chybička, která se stala na začátku, je objasněna. Je to v pořádku, takže už technicky by mělo být všechno v pořádku. To jsme rádi a za to, že nás informoval, tak bychom mohli Mírovi poslat song. On má rád básníky ticha. Mimochodem já taky, mě to vždycky uklidňuje. A zpívat bude Milan Hlavsa. Tak Míro, děkuji a ať se ti song líbí a udělá ti dneska radost.
1: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.
3: Radio Hey. Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18.

0: Sonáta Arktika a my pokračujeme v dnešním čtvrtečním dopoledním vysílání. S vámi je stále Alda Cvalda. A taky parádní muzika, za chviličku třeba Audio Slave. Nebo taky Sun Demon a za chviličku i alkohol. A to vám musím říct, to mi připomnělo, já jsem šel jednou s kamarádem takhle z hospůdky a ten měl teda naváto, jak zákon káže. Ten i fakt měl, jo. No a tak jdeme a já najednou koukám a on se svalil do příkopu. A tak mu říkám, čeče, co blbneš? A on na to, no, asi mikrospánek nebo co?
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.

0: Atkins to rozparádil na rádiu Hey. Je 10 hodin a 18 minut a tady už je připravená Lenka a má pro nás další informace o tom, jaké bude to dnešní počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude velká oblačnost. Na mnoha místech déšť, přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. V tisíci metrech kolem 10 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Lenko, děkujeme. No ale nic hezkého teda vůbec. Tak snad muzika bude dobrá. Sun Demon nebo taky Gingerhead nebo Slash.

Rush. Baby can drive. Přátelé, v tento den, tedy 24. září, ale roku 1991, americká grungeová kapela v čele s Kurtem Cobainem Nirvana vydala své nejslavnější album Nevermind, obsahující hymnu 90. let Smells Like Teen Spirit. Já si vzpomínám, že jsem ho tenkrát pořídil v originále na audiokazetě a byl jsem nadšen. Jedním slovem, později jsem ho koupil na kompaktu a dnes už album Nevermind mám na vinilu a jsem za to moc rád. A tak si teď pustíme na Hey Radio slavnou píseň Smells Like Teen Spirit. Co vy na to? Ta-da!

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Přátelé, herec Miroslav Vladyka slaví dneska 67. narozeniny. No podívejme se, Mirek Vladyka k herectví tíhnul už jako malý kluk a podle jeho vlastních slov v tom hrála roli platonická dětská láska, když zjistil, že dívenka, která se mu líbila, hrála ve filmu, tak chtěl před kamery taky. Maminka ho proto vzala na konkurs, čímž vlastně začala jeho úspěšná herecká cesta. No ale pozor jo, Miroslav Vladyka je taky velkým milovníkem pohybu, cestování a přírody. Když má volno, tak rád vyráží z města ven do přírody. No a pokud jste sledovali například Zatopené osudy, tak víte, že je i potápěč, no je to tak. A v soukromí je trojnásobným tatínkem a dnes už taky dědečkem. K narozeninám mu pochopitelně přejeme především pevné zdraví i spoustu životních energií nebo životní energii a další dobré role. Kamarádi, já si vždycky vzpomenu na tu scénu z filmu, jak dostane tu bombu od manželky, když hraje v hospodě ty karty, tam sedí, myslím, Bolek Polívka, že jo, u stolu a další. On spadne ze židle, vstane a řekne u mě dobrý. Já vám to teď musím pustit. Ono, sice to neuvidíte, jo, ale já si myslím, že si to dokážete docela parádně představit. A muzika je tam úžasná. Manželka se blíží. On už ji za zády cítí, jo. A teď to přijde.

0: hodně dobrý.
1: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
2: Rádio hej.
1: Rádio hej.
2: Je nej.

0: Tentokrát Adam z dopravního centra přináší do éteru Rádia Hej další čerstvé zprávy z dopravy. Tak nemeškejme a jdem na ně.
1: Dopravní expres.
2: Vozidla došlo na 61. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. K nehodě došlo ve zúžených jízdních pruzích, které jsou mezi 53. a 62. kilometrem. Od 52. kilometru se tak dostanete do 40-minutového zdržení. Pro osobní vozidla je zdržení kratší. A hustý provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5, zdržení okolo 15 minut. Posledním volným sjezdem jsou tak Loděnice na 10. kilometru. Dalších 10 minut je potom na Pražském okruhu od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
0: Tolik Adam a dopravní servis, děkujeme. A co se týče muziky, tak Status Quo nebo taky Beyond Black.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
4: Bylo 11 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
5: Hej Rádio.
6: Hej Rádio.
7: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná.

0: Rádio Hej je stále vaším dopoledním průvodcem. Máme čtvrtek, 11:05 a jsme v poslední hodince tohoto dopoledního vysílání z Opavy. Crash Diet nebo Volbeat a taky Iron Maiden vás čekají v příštích minutách na této frekvenci, tak určitě nepřelazujte. A mějte dobrou náladu, ať se vám daří v práci. Za chviličku půjdeme na oběd, no tak za hodinku, že jo, to vydržíme už. Zítra páteček, tak to zní dobře. No a potom víkend, tak ať nám to uteče, přátelé, rychlostí světla a mějte fajn, dobrou náladu a taky parádní poslech kvalitní muziky na Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.

0: Počasí.
1: Dnes bude velká oblačnost. Na mnoha místech déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. V tisíci metrech kolem 10 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Fear of the Dark a Maideni dohrávají a my pokračujeme v krasu jízdě, přátelé. Hrát budou ještě Fleetwood Mac, Tři sestry a taky Vilda Čok s Libovkou. Nebylo to mezi náma vždycky růžový. A k tomu se mi hodí jeden vtípek, ten je taky dobrý, kamarádi. Po manželské hádce říká manželka svému muži: nebýt tebe, byl by z nás ideální pár.
1: Hej! Hej Radio CZ.

0: připoutej se. Teď.
1: Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

ze starých časů, Tři sestry na rádiu Hej a v rámci turné Fanánek 60 Tour budou chlapci vesele hrát i v kulturním domě v Dolním Benešově, a to v pátek 13. listopadu od 20 hodin, tak zajděte na ně. Ale pokud se vám to zdá ještě dlouho, tak třeba 30. října tamtéž budou hrát Horkýže Slíže v rámci Čarovné Tour 2026.

0: Dopravní expres.
1: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 10. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice Ruzyně. Zdržení je 15 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte od sjezdu z dálnice D5 také k Ořechu okolo 15 minut. A k nehodě nákladního vozidla došlo na 61. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Kolem nehody se projíždí jedním jízdním pruhem, kolona se zdržením přes jednu hodinu sahá už po 48. kilometr, exit Mýto. V opačném směru se zdržíte do 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a rad.
2: Opravdové hity prověřené časem.
3: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Hero of the Day, Metallica u nás na rádiu Hey. A to je ode mě všechno pro dnešní dopoledne, protože máme 11 hodin a 50 minut a tudíž se s vámi loučí Alda Cvalda. Zítra je páteček a opět budeme dopoledne trávit spolu. Tak už se těším a vy doufám taky. Pokud jdete na oběd, tak vám přeju, ať vám šmakuje a dobře se vám tráví u dalšího programu na Hey Radio. Tak čepic, rockeři!
1: Hey Radio CZ.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey.

vším stín za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou.

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
1: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 13 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio. What
6: is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.
7: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Time rock for you.
8: Radio Hey. Radio Hey. Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Haló, je tam někdo?
4: Radio Hej hledá nového moderátora.
5: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej.
11: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled, a přejeme příjemný poslech.

na mé straně. Zůzdím pál plamen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

0: No?
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
3: To je strašně zajímavý

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že leto je frčí. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.
3: Well, it's one for the money, two for the show.

Hezký a příjemný večer, přátelé, i když trošku s deštěm u nás na Podblanicku. Máme tady čtvrtek, to znamená starý desky, třesky, plesky. No a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví Honza Kulík. Než se dáme do kalendáře s těma starýma deskama, tak by to chtělo nějaký starožitnej odevírák. Zkusíme Beatles. A nějaký pěkný. Finále slavný desky Sergeant Pepper. To by mohlo být.

Tak to vysvětlili seržanta Pepře, Beatles a kalendář. Co se událo v dějinách muziky 24. září? V roce 1933, 24. září, se narodil Merle Taylor, to jsou Ventures.

Ventures se nám dohráli a my to postrčíme o kousek dál, co tady vidím. Já tady vidím věcí, takže třeba ku příkladu dneska ve čtvrtek 24. září by oslavila narozeniny Linda McCartney, to je první žena Paula McCartneyho. Tady si dáme, tam bude určitě slyšet týhle nahrávce.

tady vidím rok 1942 a to se narodil 24. září Jerry Marcen. To jsou Jerry a jeho Pacemakers, to byla jeho kapela.

Tak, to byli Jerry a jeho Pacemakers a já to postrčím o kousek dál. Vydržte mi chvilinku, protože tady mám jednoho umělce, kterýho bychom si mohli připomenout. Tak, v roce 46 se 24. září narodil Honza Nedvěd. To jsou Three Long Fingers, Preachers, Toronto, Brontosauri, Spirituál, Quintet, bratři Nedvědi. Vybereme ty Spirituály. To byla jeho, taky jeho slavný úsek jeho hudební kariéry.

Jinak připomenu, když teď se bavíme o děvčatech, tak dneska oslaví narozeniny, tedy ve čtvrtek 24. září, Zdenka Tichotová Tosková. To je to samý Spiritual Quintet a tu jste tam taky určitě slyšeli. Takže se podíváme dál v kalendáři, co bychom tam našli. Našli bychom tam, a já vám hned řeknu, velice významnou kapelu našeho mládí, a i teď současnou stále. V roce 1947, 24. září, se narodil Tamás Mihály, maďarský jméno, tak to bude asi Omega.

Tak to byla Omega, Ezust Eslo, pokračujeme dál. Rok 1950, 24. září, to se narodil Emilio Castillo, to je hezký jméno, Emilio Castillo, a taky pěkná kapela, Tower of Power.

Tak to byly Tower of Power. A já tady vidím, rok 65. To se narodil 24. září Sean McNabb. Sean McNabb, to je několik kapel, ale taky House of Lords dokonce.

Tak to byly House of Lord a od 24. září v 66. Stevie Wonder proniká do hitparád s albem Upright. To bylo zajímavý album. Pustíme si stěžejní píseň.

V roce 1967 se24. září se narodil Sean Grehan. Sean Grehan, mezi přáteli nazývaný Cone, to je kapela Slipknot a já tady ještě vidím, že tady bude jeden 66. ale k tomu se dostanu, protože musím najít desku.

abych Angličany neurazil. A to je stará bluesovka nějaká, nějaký klasický bluesový standard. A nahráli to v žádnom nějakom slavnom studiu, ale nahrávalo se to v nějakom fotoateliéru na předměstí, kde si zřídili takový improvizovaný studio, tam to natočil na akustickou kytaru. Tak jo, to málo kde můžete slyšet, že jo, tak přiložte ucho.

0: You think I'd do that?
1: Drabátko to na začátku skočilo, ale to se nikdy s kompaktem stává. Asi tam byla nějaká smeč. Ale je to vzácná nahrávka. Pak tady máme vydržte mi chvilku. V roce 1983, to budou hitparády zase, skladba Tell About od Billy Joel jde do čela americký hitparády od 24. září v roce 83.

A mám tady ještě jednu věc, to je taky poměrně slavná a týká se to i slavný kapely, tak proč bychom to nedělali? Jedná se o Nirvánu, takže to můžeme zkusit. Nirvana. A jde o to, že v roce 1991 Nirvana vydává slavný album Nevermind. To je dobrý album, já si myslím, a tak bychom to mohli zkusit. Já vám z něho vyberu nějakou zajímavou věc. Co bychom si mohli dát? Třeba Lithium nebo něco takového. Tu hlavní skladbu, to se hraje všude. Takže vydržte mě chvilku. Lithium zkusíme, no. To by mohlo být.

0: Tak to byla Nirvana, velice podivuhodná deska. A zajímavý je, že vyšla v 91. roce a ten šestiměsíční hoštík, co na tom obalu plave v tom bazénu, to děťátko tam, tak to se dneska úspěšně soudí kvůli té fotce, jo. Zase. No tak Amerika je země neomezených možností, zvláště v poslední době teda, někdy až moc neomezených.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: A nebudete tomu věřit, dneska tady máme Vladěnku, protože Vladěnka dala AC/DC Touch Too Much. To je věc, která se do těch 30 let snad vejde. Tak dáme, no. Vladěnka píše, zdravím tě, Jendo, přeji krásný večer, posíláme tatínkovi nejkrásnější pozdravy s holkama a moc se na tebe těšíme.

Tak, touch too much pro Vladěnku a pro tatínka Honzíka. A je tady Tomáš Zubrnický, ten dává Petra Nováka, Takový je svět. To je z prvního alba Petra Nováka, který se jmenovalo Kolotoč svět. A bylo dobrý. Pak byla Modlitba za lásku, to bylo teda slabší album a pak se to zase zlepšovalo. Tak zdravíme do Zubrnic a posíláme.

A pak by tady byla paní Edita. Zdravíme paní Editu. Paní Edita dává Boston. Tell me. Tak jo, necháme se překvapit.

Posloucháte Rádio Hej, posloucháte starý desky s Honzou Kulíkem jako každý čtvrtek. A je tady Marcelka z Pražský kotliny, ta dává kapelu Tartus a zdraví z prochladlé matičky Prahy. No už nám to začalo, no, včera začal podzim, no, podle kalendáře to přesně funguje. Tak jo, no, u nás zatím ještě nesněžilo, ale co není, může být.

Tak to bychom měli Eleonoru od Turtles, zdravíme Marcelku do Prahy, ale říkali v rádiu a na internetě psali, že ještě má být teplo, ale no, uvidíme, prej až 25 stupňů, ale no, znáte to. Podzim se blíží a nedá se svítit, tak tady máme koho? Máme tady Pankáče a ten by chtěl nějaký hodně starý Queeny. No, něco tady máme, zkusíme třeba to

V rokový zóně Sličanek říkají, že léto už odešlo a že je třeba zahrát Beach Boys. No to jo, to bychom mohli něco letního ještě si připomenout. Girls on the beach, jako holky na pláži, děvčata na pláži. To je hezký, to je pěkná věc, to bychom mohli zkusit.

To bychom měli Girls on the Beach, děvčata na pláži, co si počkáme zase na přes rok, ale zase v té Kalifornii, tam to mají nějak jako pořád poměrně. Píšou nám z Tábora, Zdeněk, zdraví rádio, hej, a prosím písničku od krále rock'n'rollu Elvise Presleyho pro hezčí večer všem. Elvis, včera to bylo někdy zpátky, teda v roce 1957, včera, tedy a před pytlem kalendářů ještě, jo, 57. 25. ne, 23. září, ano, vydal single Jailhouse Rock.

A máme tady, koho tady máme? Máme tady Pavlíka ze Sopot z Polska. Zdravíme naše všechny polské posluchače, Pavlíka zvláště. A ten si vzpomněl na jednu zajímavou věc, že kdysi Samuel, tedy česká kapela, s Petrem Kaplanem, taky mu říkali Pete Kaplan, hrála o závod s Ďáblem. Původně to hráli Gun, hráli to teda Judas, hráli to taky Gun, no, hrálo to spoustu kapel. No a Samuel to hráli v roce 69, Přiložte ucho.

A teď než najdu další vinyl, tak si dáme Holíš. Tohle měli v 88. hitparádě, v první brázdě dokonce.

Tak to byly starý dobrý Holíz, trochu jsem to zprasil já, protože jsem nedával pozor na běžící desku, tak tam to tam nějak do toho připletlo. No, budiš, no, stane se, člověk je tvor neomylnej, ale jenom pro ilustraci 88. ta písnička se dostala na výsluní, protože byla složená o mnoho let dřív a hraná a vydaná, že v 88. nějaký korporátní pivovar měl reklamu na pivo a tam to běželo, tak se to dostalo do hitparád. Milan a Radka z Jablonce nám se líbí, Jirka Schlinger, říkají.

Píše tady Petr Arden a Andrejka z Jižního Plzeňska, Vitacit, jestli bych mohl zhradit starých songů. Nemohl, nemá to těch 30 let, ale nejsem raz, jo. Nejsem raz, navíc je to na vinilu a v té době nějak už se u nás začal hrát hevík trochu. Tak to, máte to jako trénink na následující hodinku Big Beatu.

Oficiální vydání je z roku 1990, to znamená 26 let starý, 4 roky scházejí do limitu, ale pozor, není vyloučeno, že Vítaci to hráli daleko předtím, jo, pochopitelně za bolševika se ten hevík jako nevydával moc, spíš vůbec, protože bolševik z toho měl Kopřivku docela z takovýhle věcí. Tonda z Bodřan by rád slyšel laid back, takhle správně. Breakman tedy, no tak to dáme. Oni taky měli to Sunshine Reggae, to si taky pamatuju. Kdybych ho někde našel, tak to zahrajal, to někde tady určitě mám, ale no, znáte to, ten můj řízený nepořádek tady ve studiu, že jo?

Tak to bychom měli lightback, já zkusím najít Sunshine Reggae, kdyby teda už něco jako, tak bychom mohli, no, tuhle tu věc. Ale já se vám podívám po nějakých starých vykopávkách, ještě vydržte mi chvilinku. A oldies, co bychom mohli dát? Dneska má výročí teda Omega, že jo, tam zrovna jeden muzikant, tak bychom mohli jednu slušnou záležitost, třeba petrolejové lampy. Já to mám sice v angličtině, není to honvedu maďarům, ale jako dobrý, no, tak

Tak co bychom ještě zahráli? Za chvíli devátá, první podzimní starý desky se chýlejí ke konci. Beatles tu ještě nebyli, to je pravda, že? Ale pozor, v podání jiných umělců, třeba Engelberta Humperdincka, no, zkusíme, jak se popral s písní Something.

Tak a máme tady Kubu z Louňovic. Kuba z Louňovic pro paninku do taxíku by stihnul ještě něco z Pulp Fiction. Tak bychom dali Dusty Springfield. Ta tam měla Sound of Future Man, tam měla tuhle tu pěknou píseň.

0: 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem. A Libor tam balí Richarda Müllera tlakovou níž. To je dobrý, to je hezká věc.

sáčky se to v tebe zběrá. Se mnou máš i pak máš. Za to všetko může atmosféra. Máme tlakovou níž. Mlčky se to v tebe

tak přáníčko s Richardem Müllerem, něco bitvítu by to chtělo, třeba Metallica tady dneska vůbec ještě nebyla. No vidíte to. Z tí zánovní placky bychom mohli něco. Třeba tohle.

No, dobrý, jo, nová deska, pěkná, jsem povedla klukům. Láďa Zdislavskej dává Panteru.

Tak to bychom měli Panteru, posloucháte rádio, hej, posloucháte hodinovou necelou nástavbu Big Beatu ke starým deskám, takový jako bonus, ano, to je to správný slovo, bonus. Jurášek říkal, že by Iron Maiden, co bychom mu dali? Metallica super, no to je nová deska, no nová, ona už je díl nová, ale je fakt dobrá. Metallica, ano, tak Metallica je vždycky dobrá. Co dáme Juráškovi? Remember Tomorrow, Iron Maiden, no to bychom mohli.

Dobrý, tak to by jsme měli Iron Maiden, Remember Tomorrow, zajímavá věc. A pak tady vidím, ještě se stavil na skok Tomáš. Ahoj Jendo ze Zubrnc. Ahoj Jendo, dal bys tam když tak výjimečně Roxette? No, mohli bychom tam Marušku Frederiksen a Píta Gesla. Proč by ne, že? Zkusíme to, chrám tvého srdce. No, bude zažbát.

Jinak co se týče ku příkladu Roxettů, že, tak tady mám třeba zajímavý album Parkovou. Jsem nezastavil Lecku. Tak mám zajímavý album, když se nějak s Maruškou Fredriksen rozhádali hrozně, Peter Gessle, a on natočil solovou desku a fakt je zajímavá ta deska. Jmenuje se ta deska, dá se říct, že je téměř eponymní, jmenuje se Gessle. Jo, ta deska, no, tam jako, jsou tam takový zajímavé věci, ale to je chvilka někdy zase. A Tomášovi jsme zahráli, pak je tady Petr Andrejka z Plzeňska jižního a píšou, tak tě jen doprosím ještě jednu pecku svěžího severského větru. No, tak to bude rachotovou insomnium docela. No, tak, no ten, teď budou ty severský větry hodně, za chvíli bude říjen, listopad, prosinec, mrazivánice, chumelenice. No, máte to. A to jsme nadávali na horko. Tak jdem na to.

Tak, to bychom měli insomnium, říkám to správně, jo, hrozný se mnou, jo. Já si tady zamyslím na to muzikou a zapomínám zastavovat desky. Gramofon tady je furt, jo. Tak a mám tady ještě jedno přání. Tonda z Modřán, by rád slyšel Jimiho Hendrixe, slyším, jak jede můj vlak, se to jmenuje. To je bluesovka, z která já jsem si dal tu práci to najít, kdo je vlastně pachatelem téhle věci, a pachatelem téhle věci je, já vám to řeknu přesně, mám takovej dojem, že to bude Moody Waters. Ano, to je z toho amerického bluesového pokladu, že jo, těch v 50. letech se to hodně hrálo. A on když jak přijel do té, já už jsem to tady dneska říkal, bylo to v kalendáři, jak přijel do té Ameriky, z Ameriky do té Evropy, ten neměl korunu, teda dolar, že jo, tam koruny nějak. A takže natočil první věc v improvizovaném studiu v nějakom fotoateliéru na předměstí Londýna. Natočil tuhletu věc, teda natočil tuhletu píseň bluesovou, slyším přijíždět svůj vlak od Moodyho Watersa, a bylo to zajímavý tím, že on to nahrál akusticky na kytaru, ale 12-strunou. Jo, což jako bluesmeni nemají v oblibě moc tyhle ten typ kytary. Tak to dáme. Bylo to tady dneska jednou, dobře. Jak říká limonádový OE, je to tu zas. Tak přiložte ucho.

0: You think I'd do that?
1: Tak přátelé, já se zkusím ještě tady vypořádat s jedním přáním, který tady mám, a chvilinku to potrvá, než to najdu, vydržte mě. A je to pro paninku v taxíku, pro všechny, co poslouchají, a taky pro Kobu do Louňovic. Víču se nám do pořadu nevejde, protože za chvíli se dneska úterý, ano, správně, za chvíli je tady Fandavich a budeme všichni mluvit francouzsky, parlez-vous France. No, je to dobrý, se naučíte jazyky, a za jedno taky, a za druhý má tam spoustu hezkých francouzských věcí, které si běžně v rádích nehrajou, jo? Takže pro hudební gurmány můžu jen doporučit. A ta paninka z taxíku, no, já už to tady drátuju. Ono to musím najít. Ono to chvilku trvá. Tak jo. Já vám děkuju za poslech. Zítra dneska máme... Ježíši, co já to plácám. Já snad mám přetočený datum, nebo co. Fandavich, ten je v úterý, sorry. Dneska jsou starý desky, je čtvrtek, takže Fandavich dneska je mimo, teda Fandavicha, teda ten nebude, ten byl, ale bude dneska, pozor, bude Péťa Zlámal a Rokový démanty. Tak, teď už to mám pořádku. Jak jsem tady sehrabal v těch výročí a hledal jsem ty umělce, kdo toho Moodyho Waterse, tak jsem si přetáčel kalendář jinam, kde je, a jako životopisy, jo, umělců, a takhle to dopadlo. Jsem se úterek. Tak jo, tak tedy, jak jsem říkal, zítra je pátek, je tedy, já mám volno, a v sobotu bychom se měli slyšet při pravidelný sobotní Rock on Air od 19 hodin do 23, jak bývá v sobotu zvykem. Tak tedy mějte hezký zbytek čtvrtka, užijte si ho, mějte se fajn, a hlavně, jak říkáme na hejku, důležitá poučka, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.
4: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
5: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
6: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockových démantů, který má opakování ve středu a ve čtvrtek. A začneme něčím speciálním. Americká kapela Foreigner, která byla založena v roce 1976 v New Yorku, letos oslavuje 50 let na rockové scéně. Na podzim tohoto roku bude v kinech uveden jejich celovečerní film, jehož součástí je také výroční koncert natáčený na uzavřeném místě poblíž Sochy Svobody. Z tohoto živáku vám nabízím první velký hit kapely Foreigner, který společně naspívali tři zpěváci tří generací. Zakládající zpěvák Lou Graham, 20 let na scéně působící vokalista Kelly Hansen a současný zpěvák Luis Maldonado. Pro úplnost zmíním, že z Foreigner nahrál jednu studiovku také čtvrtý zpěvák Johnny Edwards. Poslechněte si tedy speciální živou verzi prvního hitu Feels Like the First Time, který otevírá eponymní debutovou desku kapely Foreigner z roku 1977. Hlavní hvězdou této nahrávky je samozřejmě legendární zpěvák Lou Graham. Come on now.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Stále je s vámi Petr Zlámal. Asi je o mně dostatečně známo, že velmi často ohrnuji svůj rypák nad současnou rokovou a metalovou scénou. Naštěstí se tu a tam občas vyskytnou světlé výjimky. A jednou z kapel, na jejíž každé nové album se opravdu těším, je anglická metalcoreová čtveřice Architects. Tito Britové mne již dávno oslnili svojí fascinující kombinací vznosných melodií, prokládaných brutální intenzitou a tu melodickým, tu výbušným zpěvem Sama Cartera. Vypadá to, že se v budoucnu dočkáme další skvělé dlouhohrající studiové fošny, o které zatím nikde není ani zmínka. Jak to mohu tvrdit? Mí současní metalcoreoví miláčci totiž v těchto dnech vydali single s názvem Machine, tedy mašina, stroj. Jestli na jejich novinkovém albu jehož jméno zatím neznáme, bude pár takhle skvělých pecek, jako je tahle ta mašina, tak jejich nový vinyl na 100% poputuje do mé vinylové sbírky. Ladies and gentlemen, na scénu přichází elitní formace Architects, která se od svého vzniku v roce 2004 v anglickém Brightonu vypracovala na jedno z nejvíce respektovaných kapel heavy metalového žánru. The Architects, The Machine.

Tak a tohle to byla finální hudební tečka rockových démantů. Tuhle tu trash metalovou běsnící bestii s ironickým názvem It's for the Kids, tohle je pro děti, jsem vykuchal z čerstvě vydaného novinkového alba Gotham Perfito americké trash metalové kapely Anthrax. Na tuhle studiovou fošnu jsme čekali dlouhých 10 let a čekání se vyplatilo. Není to žádný průser, na druhou stranu však tato nová deska rozhodně nepatří k tomu nejlepšímu, co ti to amíci v minulosti vytvořili. Podstatné je, že tahle placka zřejmě žádného fanouška skupiny Anthrax neurazí a vyloženě nesklame. A s touhle odstřelenou náloží tvrdého heavy metalu se s vámi loučí rockovej Petr. Těším se na další vydání naší dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek. Držte vlnu.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Jezu a Nobody's Diary začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak mluvíme o tom mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This Is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je BIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic éry 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety. V dnešním vydání bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a tak je dost taková zatnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmená skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí jako Navín pro tenhle týden. Za týden v pravých časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství sobotu o 8. Teď už příjemný pseudošího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Také dnes budeme většinu času lovit čerstvou hudbu z temnějších koutů postpunku, Darkwave, EBM, industrialu a elektroniky, než se v závěrečné části rozeběhne party list s pozvánkami na koncerty nejbližších dnů.